musím kričať, si taká strašne mladá, a ja som mal dávno 30. Starý chlap má všetky možné hriechy,